co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už vabank hrát, když ti kot hodin měl bych vážně brát.

co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už vabank hrát, když ti kot hodin měl bych vážně brát.